0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Rádio FM s Galagerom.

0: Naladený na Rádio FM, toto je program 100% FM. Dnes nám ho otvorila Zuzana Mikulcová. Bude nehrané od Čumulungmi a spomenieme si aj na track Leto od polemiku. Dnes vás zdraví Kombo, Andrej, Matúš a Demeter.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: Dnes v sekcii nehrané projekt Čumulungma z ich tohtoročného albumu Smoke vám ponúkneme nahrávku Slow Rain.
1: 100% FM. Slovenská hudba z Demeteronu.